0: in my bed and just to save her from the foggy dew.
1: Tony, all I can say that is so sad I'm crying like a note conductor. The blood tak smutnije mne to rozplakalo jako toho rybáče co chytal ryby a vytáhá hlavu od utopenýho.
2: A teď to zaspívejte česky.
3: No, víš, Taníku, že to není špatný nápad, ovšem my nebudeme tak dojemný.
1: Ne, my musíme to zpět trošku rychleji. My nemáme ty hlasy, co má Tonda Rybí.
3: Tak jedem, Toníku. Já, co mládenec, jsem byl sám a sám pláteníkem na venku. A jedno jediný, co jsem kdy vyvedl, měl jsem rád svou panenku. Já jí měl celou zimu rád, ale to necelé. Bože, jedno jediný já jí chtěl ohřát, když padla chladná rosa do jetele. Jednou v noci za mnou přišla vytířen pavlače a kolem krku mě vzala, dala se do pláče. Plakala, bědovala moc, klekla u postele. Já jí v náručí hřál celou noc, když padla chladná rosa do jetele. Ještě jsem mládenec a jsem setinkem, pláteníkem na venku. A vždycky, když se mu do očí podívám, myslím na tu panenku.